Šuštovič mi čido do na po 60 nohaj při hocech čopvých temperaturach. To je potom tiež všetko te vůlke prašenje za hospozavod. I za mužiky so doma vodobru ječ staraja, no što da všetko varič. Može runješ nešto lohšeho byč, nic nešto, što ješ potom ve žodku leži a nimo toho no chceš ako při čopvých temperaturach hodiny doho ve kuchyni stač. Kak by raz bylo zaso ze společom, to je spíšna lečna ječ a Nimale kujšće mu tiš svođi, kotre mi už sme my to doma tiš poskičili. Po kotrych receptach so vy najpřikvat mače při varinju poleča. Chceće nam to zdjelić, potom rad lubie zazvonče do budeši na 0591 7344 sta rozpuščiće vy tam poč, abo činiće vy to ze svolijom. Po kotrym vašnju přizevče so rad lubie. Stano chceme to potom jutce rano ve na sobotnišim vus Vanju tež z vami potom rozpovedač. Vosom inčinu do na pošestčeše.

0: Pani Kotrškuli dopomni so snano tež išče na česku bajku vo soninje dešča. Filmowe studio Sorabia je jön 2013 synchronizował, a to tež potom požišo na DVD-ce vozibiu, a to môžu so ja tež jara dere na to dopomnić, že kež môžach ja vo prođetu soninu sobu synchronizovať. A vezo tedy išče nohaj nebi votvíđeč, zo nohaj nekak 10 let požišo trochu jace, nichto dale viace odpovědný nástroj doma nima, zo by vonu bajku scivatýš votračmo a si naposkačmo. A tu iš netko Riana novinka, kotruž zdžili nám na voda studia Lucia Michał Cyš. Votnitka je serbska verzia tež na YouTube vidžeč. Prini pospyt zromadného dživa z české televízie je so potekým poradžiu na kanálu Filmy Český a Slovenský film na makače vonu serbsku verziu. Wir beide sind leider weiter als Jessat Schmenuze. Starostu ja so swunza wohin, Witter, Semia, Avoda, Wonasch, Svet, Suchheit raus.
1: Ludja na Dolinach so rosni. Jenje se su im jatsu hodne hat, Schetschestu aber Lubost.
2: Ha, Cetschers haben uns aber Schittko zničil. Mister, so bych zwužil.
3: Kradnu sche pokwade. Pschiswa ja se pola, lese. Reba ja za wulom. So zabili. So su bohatstva zemje za šich.
4: Tak to je. Ty su ludžo doo bez dolada. Ale prajče, nie je tam na dolinach scyła ničo dobro.
5: Nikoci ludžo su dobri, ale či nima ja žanu moc?
0: Když chceče sice v filmu naposkač a tež vobladač, potom dobili tam na českou stranu poladač, na kanálu Filmy Český a Slovenský film. A tam dobiče prošu, a to do mě v úraze prajč, dobiče nic soni na dešča zapodač, jeli za tým pytače, ale děstová vila. Potom film nadejdeče. Cimičine po cibliky naš ještě.

Wuspam, kiž ma reggae stil Anna Maria Brečnerec spiewa Prenja Lubos, Michaela Melzowa je podla a tež Oliver Thomas. Fijaukowe sukničky, na na na na na. Sedam minut po 6.

0: Lube dźěći, dobre ranje. Sće prózninach někajkim zwěrjencu pobyli abo sće kwile měli domara cyle woměre zwěrjata na zarodźe wobkedźbować, znanosće při tym samo wewjačku wuladali. Wewjačka je zarodowe zwěrjo lěta a nětko zoniče wo małych čerwjeno-brunych zwěrjatkach skónčkoj tymaj wuškomaj a tosti wopuszku někotre fakty.
1: Wewjačka je zabyčiwy zarodnik.
0: Na zimě zahrěba po cůvě zahrodže vorěši po tysacorych, zoby je zimě jako provianca so vůrěbala. Na věle skovu pak so potom věc nedopomní, tak so naléču lute vorěšinky skadžeja.
1: Jevěčky mají vosebite zuby.
0: Znejmenša štyri prědně, s kotrymi šrumzaja. Tute zuby rostu cůvě živěně dale. Dla toho dobia twerde skory a vorechi rymzač zoberu zuby rynie krótke wostali.
1: Wiewiaczki stu prawi sportowcy.
0: Móża mienujcy z jednym skokom tak daleko skoczyć, każ dłuhe je auto, po takim nikak 5 metrów. Ich wopuż beru przy tym tak rzec jako wodzidwo, a móża po zdunkach na wowie dele wazyć, dokelż chodzi so zadniej nóżce do zady zwiatnyć. Wo skakanje cyle wysoko horie, wo małe artysty, a wo profije przy mikrofonie punże tyś jutce.
1: Tyś wustła zaraz rano na podziwie czyś.
2: Dundas! Dundas!

0: Z poštu po puću kontrola w systemie pakuda, so jest loni jeho jezbna dolność hašała. Na odpočuwanišču Hornja Łužica ju su neznači diesel z nakładnego auta kradneli, jako je šofer přestawku činił, su jemu nimale 200 litrów odklumpali, wiecna škoda 15 euro, a diesel miješe hodnotu 400 euro. Muž z bliskosće budućina je 1000 euro na obšudniku zubił, 5-60-letni je od opravdu eksistovaceho předovzača, kiž auta přenaja poskytk za kup Mercedesa dostał. V obšudnice posłachu jemu napodobnene zrečenje, muž přepokaza na to 5-30-1000 euro a dosta samo išće v obkručenje za sufenki dojšli. Potom pak so nikto viace nepřizeví. Na to muž na obchodzi tu firmu zazvoni, kiž jemu pak jenož v obkruči so z nimi jednou nie, ale so je nikto jeho zjebal. Policija je nitko zaskučili, z policija nitko zaskučičeli mi sledži. Ak nezbožu dojenče sredu popodnju ve Vulke Dubrave, tam bi žona na smier brimio popuču bila, jako je nadobo na ljubo bok dostija cvoha auta prasnova. 260-letná so nás boža nezrani, ale nasta vysoka škoda 20-tisac euro. Policija přepetuje, hače si žona snano při vodžidle vusnila.
1: Ale to patiš rana vůřič. To je šent z poštu po poču.
0: Aj, to je dotra, je druhé. To ležo ostal,
1: ležo ostal.
0: Moje papere.
1: Aj, snano můžete tu vůřič za druhé více tež půjčívat.
0: Ja tam můžem jít, já vám pokazal, kaj ježdíč můžu.
1: Aj, já jedu od samo. Rene, to je to věcko s mojí, že slyšel jsem, no, ale tu ještě nic,
0: to
1: zapísám, můj syn. 6 minut na posledních.

0: 6 hodzin 33 na posledních rano 5.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Beno Šouta.
2: Dobranie. We wiacore serbskich gminach leca staršiski přinošk za pěstowanie žłobik a hort zwyša. Přičina sú stúpace košty za personál a udržovanie. Tak zmeja starši zakúbane dzieci Ralbicach od 1. oktobra ze 172 eurami za cywodňovské miestno pěstowani 15 euro viac płacić. Přinošk za žłobikarské miestno stúpa od 320 na 324 euro. Kruščicach zmeja od septembra nowe popłatki za pěstowanie a žłobik, tam płaci cywodňovské miestno potom 166 euro. Tež u pěstowaniach gminy Pančice Kuko popłatki lica přiměria. We Wojerecach může bydlenotwarska towaršnosć prózny blokaj w nowym mieście zanierować. Spočatnie cichu domaj zwotorać, wobydlero pak bychu so za ukowanie štwórče tak menowaného VK1 zasadzili. Nitkojo bydlenotwarska towaršnosć dostała spichuanske peneze, z kotrym iż může nimale połecu trebnych 14 milionów euro za zanierowanie zapłacić. Blokaj zdoromady niedzie 100 bylinemi dostanie tej lifte a moderne tepenie. Tej švonkone areál ma so porenčić, tvarske dživa cedža klietu zájić, modernizovanie ma cíli tatrač. Na letanišću v Litoniu zája so dženca 22. budeske letanske dny. Letarske klube z regiona a cywie Zakskeje prezentuje tam mezdrujim historiske letadva, napšikład Jak 2.50. Ze sovjetskim treningovým letadom sú so od 1970 let generácie pilotov ukubovali. Dohromady bude niedzie 30 mašinové vústajence na letanišću vidieť. Z nojmi poskyčia tiež kovolete za opetovariu. Za letanske dny sú tiež letca za sovo osebite busy a šatl organizované, kotrž každú hodinu darmotne ze všelakých stáciom mešte do Letonia jezdža. Pône obsadženie smolarec knihani v Budyšine je čera ľudové nakladnictvo domovina premiéru knihy Dotkania svedčivo. Nej venuje so básnik Milan Rábal mez druhým svojim koreňam a rodnému mestu, serbským básnikam, doživeniam v Užice a svojemu počahy knihy. Nimo Rábala čitachu tež viacori serbsce autorojo a autorky básne českého přečela Serbu z Varnočic. Milan Rábal je spoštči so 2023 myto domovine za vúriadne zaslužby za serbstvo. Mez obdženicami a obdženikami mezenarodného letného kurza za serbskú rič a kultúru je letca zájem na ričnym certifikáče Horné serbštiny vo sebe vulky. 23 serbštinu vukniacich je so rozsudživo prúvovanie na jednom z 5 ričných nivou a 1 do C1 absolovač. Čera miechu písomné prúvovania a dženca zloža erdne prúvovania. Certifikovanie poskyča ričné centrum Vítaj. Tak daleko naše povešče a tuto namakače po zvučenom vášňu na našej internetovej strane a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Budeš i nejazno slunčko, rene skáďovo dženca je celý deň vuladame nekotre mročok, ki so k tomu přidruža. Ostane sucho, tak znamenče upadaja prognoza a temperatúra dženca trošku niše 24 do 26 stopňu tu zmiem a vecik teza so trošku duje ze severo zapada.
0: Na puča so ničo nestava, dobro jezmu do dženskýšeho hrania. No aj a letanské dny v Letoniu, tu blízkosti to môžete, kajše Beno, praju si tu nejak 2.50 vobladač.
2: Neznajem.
0: To je tu, nie to je kajš tu sovietský Maverick.
2: Tam sa ty vodný, ja, to jo. Ja s kolesom ježdiu.
0: Ja si musla, ja s mužom ryťu na jeho 4 na po 7.
1: Serbský rozvoz.
0: Šo gut, Beno, netrav sajmo.
2: Okej.

Na aktualne wulaće wulatka możeće poladać, gdyście sobotu zapasli. Na tej mediatece to możeće nakwatać aktualne wulaće. Potom poladamy na koniec tygodnia w Sernianach, maja wiosny swiedzień z wubiedzowaniem wojniowych woborów, co dżęca zahaji. Potom DJ Romano też piska dżęca hiżo, a hadżo niedzielę to może czy si tam tojż to lubić dać, a to mam też nudom po przysienej studzce, bo trzeba nie klosec jeszcze. Dalszu przekwapienku, że Serniany nastupa, kiedy wuproszu. Posledach Šerce Canki je jutře sobotu v Hurkach zariadovanje pod motom Leto židovskeje kultury. So zariadovanje vodmije na po dvima je vukodžovanje pouse cioch besadnikovo a štyrioch koncert z Karolinu Ajkec, ki šuđi na teremine. Zetkanje oldtimerov přeco vabi. Při Bjavodskim jezoru Tunkroč přes cve konc tydženja vodženstvíšeho hađo nedžele přijest, prošu, je ze smera delný vujest, když chceče so tam vobdželič. A jeden ze smerškov bude, so předstají so tam tež vosebite NDR-ske vubidžovanske auto Melkusove tak mienované, kýž bude tam vustajene. No a ja to je nitko vosebite trend. V minulých letach je so tu vumiju menujce kino, lečne kino, čornem halštrove, čornem komcu napšikvat su militajke, abo tež tu ve budešinje. Nitko ve stroži, tam ve biosférovém rezervače na dvorje, tam ve starý vočerni a tam maja přeco nitko pjatk lečne kino. Džesač menšinu, dosedemich.

0: Wotchim, so dźensa rano rěči. A što čitamy w nowinach?
1: So, što čitamy w nowinach, Beno?
2: Kaj w Truču w Lipsku ešte zaujšće słyšeli, tam su jednu nadešli mes literami, kiž mi ješe strašno rozbuchadu, přičinene názbu, že pak so ničo stanovo nije. Dalši trut je potom ešte z literom v Povice kolidiroval a Sakska novina je k tomu rěčala s fachovcom Karlo Masala, kiž vůčuje na univerzitě z jaskové obory. On praje, že je jasné, že je Lipsk potenciálny cíl, tam so veľa tvorov dále dáva leta do maja šo možné napakované tež za Ukrajinu vojenské tvory.

0: 16 minutinow połacemich.
1: Policja z G.
2: W Jerecach je muž hosć połnu neskutkow se naparał. Jako policja jeho widzieše we aute siedźa a kontrolowaše mějše muž najprve raz handy při užu. Zdobom nebě připasane a jako so za jezdnej dovolnosću prašachu měněše, zo je tahišće z poštu popuču. Kontrola w systemie pakuda za je soloni jeho jezdna dovolnosć čašała. Na odpočwanišću honja Łužica Ju su neznači diesel z nakładneho auta kradneli, jako je šofer přestawku činił su jemu nimale 200 litrów odklumpali. Wicna Škoda 15 euro a diesel mějše hodnotu 400 euro. Muž z bliskošće Budyšina je 1000 euro na obšudniku zubiju, 5 až 60 letnje je od opravdje eksistovaceho předovzača, kiž auta přenaja, poskytk za kup Mercedesa dostal. W obšudnice posłachu jemu napodobne nezryčenje muž přepokaza na to 5 a 30 euro a dosta samo išće obkručenje za sufenki došli. Potom pak so nichto viace nepřizewi. Na to muž na opravdžitu firmu zazvoni, kiž jemu pak jenož obkruči, zo z nimi jednal neje, ale zo je nichtu jeho zjebal. Policija nitko zaskuči, čele mi sledži. Ak nezbožu dojnže sredu popodnju Wulke Dubrowe, tam bie žona na smier Brimio popuču była, jako je nadobo naliwe bok do stejaceho auta prasnuma, 260 letna, so nazbožo nezrani, ale nasta wysoka škoda, 20 000 euro. Policija přepetuje, hač je si žona snano při vodžidle usnuva.

pták. Von jejer Jane spěwa pak. Zo ja schon nute przyposłucham, a sejta

0: Lube dźěći, dobre ranje. Sće prózninach někakim zwěrjencu pobyli abo sće kwile měli doma raz cyle woměre zwěrjata na zarodźe wobkedźbować, znano sće při tym samo wewjačku wuladali. Wewjačka je zarodowe zwěrjo lěta, a nětko zoniče wo małych čerwjeno-brunych zwěrjatkach skónčkoj tymaj wuškomaj a tosti wopuszku někotre fakty.
1: Wewjačka je zabyčiwy zarodnik.
0: Na zimě zahrěba po celé zahrodě vorěši po tisacorych, zoby je zimě jako provianca so vůrebala. Na věle skovu pak so potom věc nedopomní, tak so na léču lute vorěšinky skadžeja.
1: Věvěčky mají vosebite zuby.
0: Znajmenša 4 prědně, s kotrymi šrumzaja. Tute zuby rostu celé živěně dále. Dla toho dobia twerde skory a vorechi rymzač zobru zuby rynie krótke vostali.
1: Wiewiaczki su prawi sportowcy.
0: Móža mienujcy z jednym skokom tak daleko skočić, kaž dłuhe je auto, po takim nikak 5 metrów. Ich wopuż beru przy tym tak rzec jako wodzidwo, a móža po zdunkach na wowie dele wazyć, dokelż chodza so zadniej nóżce dozady zwiatnyć. Wo skakanje cyle wysoko horie, wo małe artysty, a wo profije przy mikrofonie punże tyś jutce.
1: Dziś wustła zaraz rano na podziwie czyś.
2: Dunda! Dunda!

Serbska dekanatna młodźina je tež lětsa na zhromadny wulic přeprošena, tón budźe srěče septembra. Ale planowanja dla měli se zajmcy prošu hišće hač do póndźele, přichodneje póndźele to je 10. augusta, přizivić najlěpje online. To je planowane jězba ze zbusom do Sprowiu, pola Hamora to je, gdzieś budźe zhromadny nyšpo, tam niše vosibity krasny cyrkvičce, přizamknie so čomikowanje z čelna do nového města přisprěvi. No, po takim luba młodzina przyzywcie są na najpożyższe, choć do pundżele.

0: Kućne słowo.
1: Madżęca Marko Bulang-Paszka ze Suszec pola Haslowa.
2: Drudy pytamy wujkę z Bożo. Wosebite wokomik, kotre šitko przemieni. Tola husto leži to najdrohotniše dawno przed nami. We wotowrenej wutrobie, dobrej rozmowie, abo we čišinje nového rania. Spokojnosť nenastane přez to, zo šitko mamy, ale přez to, zo si to vážime, štož tu hižo je. Džakunoš votoruj našej voči za małe dživy šedného dňa. Vona nás na to dopomina, zo je kužde džin dar, s novými možnosťami, nádžiju a zetkaniemi. Ľuboš nepokazuje so jenoš ve vujkých slovách, vona je živa v malých gestách, v posmielku, v kečujem při posluchaniu, v pomocnej ruce abo v správnym, sem za tebe tu. Štož ľuboš dále dáva, sčini svět svetlejší, za druhých, ale tež za sebe samého. Stano bereme se dženca v okomik kvíle. Vedom je pozastač, nic, zo bychme na to lalali, štož pobrachuje, ale na to, štož naše živinje bohate čini. Šako namaka, džako na vutroba tež na šidných dňach, nevšidne přičine k veselu. Při vám šitkým doveru. Votorene voči a vutrobu, kotraž ľuboš dari a ľuboš přijmuje.
1: Dobraj, Marko Bulang-Paszka ze Sušec, spola Haslova, v nadavku a zamovitosti Bačoňskeje vosade.

0: Stefanie Krautzolc jo narěže z kulturnymi pokazkami.
1: Servus.
2: Žinca wjaco mógł se přijašeki a přijašele literatury we blotach ochložištaš. Zega 6 do 8 wjaco budu z colnom literatu duce na selskich sledach, z nimskimi a selskimi tekstami. To organizirujo Lubnojske zmakaniša autorów we Lubinje. Chtoš, co pytlabyš, daš se išči přizjavio pla Ilune Nuakoveje pyt e-mailoveju adresu inuak@tonline.de Nuak se nimski píšo z CK abo telefoniski při Gisele Kristlovej mena má numer 03 5 46 8 4 8 7 Obšedenje plaši 4 a 20 euro. Kokotni věci ve trajže, ščeniště ljaže puste a mložine sviše kokot. To bužo sobitu ve Bili Gilje. Umaširuješ bužo mloži na betel na či a se uporáš s picenskými dujajami na svižinsku luku při kisovým šachtom. Vjaco bužo rija a to ve cega sedmich na svižinišću. Zastupnic ne plaši. Drugiego kokota budu lapaš ve škeduje tenkenc tyžinja. To bužo neželju. Napět výu umaširujo mložina ve čirgotoj ckjacme na svíženiščo přisprivi. Vjaco bužoria u širgotojc. V radovize zmiju neželu vesne svížin, ten se zachopio zega dvíu. Pedla bužo ve cega čich ubežovanje ognujúch oborů

0: Dalšne žije naše serie vo weznamje serskich menjow. Nyn to słyšeš ho, jadno miesto je zase ve fokusu menjowednika Serskiego instituta, ktere to jo, co vam zase sam groniš.
1: Mienja ujasnione. Ved našego menjowednika doktora Kita Křižanka. Žinca?
2: Gesmar. Popšavem zabirame se v Lješu, kašvence je grduce a myslenje přižo nam šeško, ljubje z laškimi věcami. Mam pak žinca mě kenč jo šeško, togodla, dokolaš njamožome, jogo na spokojece pát rozkvasč. To jo mě Gesmar, ketereš jo pomjenjenje dvěju sovu v pedvěco jedolnej Łužice, jo, s tymi stronami som hyšči přece vesebne zabežane. To mě, tak v nímske rěce jo to Gosmar, klince ako nímske mě, a snáš jo to bylo přenjasenje z podvěconych stronou, ako jo to mežna teke změnio ma dešno a vetošu. Ale v tom páži jo problém, až daniš v nímskych, daniš v nížozemských stronach, neja žetna miestnosť, kataraž by mogava byš uchadniščo za také vandrovanje toho mienia. Mier pak jo mogava byš teke serbskega roda, z vesobovega mienia Gostimir, kataraž jo jadne v tých typiských slovenských dvažielných mieniu. A ako viac ľuža z mienim Gostimir, by to bylo dobro rozkvaženie. Ale k tomu nie pasujo, až starše písne dokvady za obej se klince od zachopjenka Gosmar, Gosmar, Gosmar. Z nejmenša jeden raz by dejalo, to mě byš písane Gosmir. Ale to božka nie jo. A ten zuk A nie mogo se tak laško ujiš ze zuka I. A s takem musimy od toho uchadaš, až zachopnie to mě jo klincevo Gosmar. Ako to opoznaniu písne dokvody, a nic Gosmir. A z tym nie przyjrzymy dalej. Szkoda.
0: Doktora Kita Křižanka, menjowednika Serskiego instituta, co słyszeli za dwa tygodnie, bużowym zase na ryże. Jo, agaż, cośo więcej wiedzisz o waszym familijowym menu albo miestnym menu, wasze rodnice albo rodnego miasta Pen, napiszcie nam to. Kito Křižak rad za waszymi menjami śledzi.